0: Mama mala pravdu.
1: A my sme sa na to s poslucháčmi ráno pripravovali tak, že nám nahrávali pravdy svojich mám.
2: Uh-huh. No a my ti to pustíme, dobre?
1: Tak. Dobre. Urobili sme z týchto nahrávok verziu tvojej pesničky Zuzana Smatanová featuring poslucháči a poslucháčky Fan Rádia. Mami mali pravdu.
3: Zakry si tie kríže.
4: Nech ťa ľúbi, ale má aj peniaze.
5: Chceš byť tvojou mamou.
6: Moje mama vždycky říkala.
7: Nerob si hlavu z malých vecí. Jedz zdravú stravu a žehlí veci naopak.
6: A nie som tvoja služka.
5: Bude už len dobre.
8: Raz budeš mať deti.
7: Mama mala pravdu.
9: Snažím sa, nie vždy sa mi to darí.
7: Zase mala pravdu.
9: Ale snažím sa.